benzetul cu părjuni negre. Kadar se srednoči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj.